0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Klasik Praha.
4: Klasik Praha.

0: dráhy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Posloucháte Klasik Praha.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
3: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Posloucháte Klasik Praha.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoly, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poly.cz
2: Jsme Klasik Praha.

0: vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pondělí 24. srpna. I když by si mnozí ze skladatelů zasloužili být šlechtici, jen pár jich šlechtický titul získalo. V dnešním ranním vysílání nás bude zajímat jeden z nich, neuvěřitelně pracovitý. Více za chvíli, přeji vám pěkný poslech.

Dozněla předehra k opeře Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta. Hrála nám Staatskapelle Dresden pod vedením Colina Davise a dohrála 7 minut po 7 hodině. Dnes je 24. srpna, máme pondělí a právě 24. srpna, bylo to ovšem v roce 1839, se narodil Eduard Nápravník, vynikající český dirigent, hudební skladatel, který působil v zahraničí a tam také získal onen šlechtický titul. Kromě toho ale hlavně velké uznání jak posluchačů, diváků divadel, tak hlavně zadavatelů a také jeho zaměstnavatelům, ale o tom víc až později. Teď už zazní hudba, která ctí Johanna Sebastiana Bacha. Od Mariana Vargy, slovenského jazzrockového hudebníka, špičkového hráče na Hammondovy varhany. Omáš a Johann Sebastian Bach zazní v podání Ladislava Horáka, Radka Krampla a Víta Švece.

Slyšeli jsme skladbu Pocta Johannu Sebastianu Bachovi od Mariana Vargy v podání Ladislava Horáka, Radka Krampla, Víta Švecem. 7 hodin 12 minut. Za chvíli sen lásky Ference Lista, ale ještě předtím předpověď počasí pro Prahu. Dnes budeme mít jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupají na 22 až 24 stupňů Celsia.

Dozněl sen lásky France Lista, slyšeli jsme hrát bostonský pop s orchestra pod taktovkou Artura Fiedlera a dohrál minutu po čtvrt na osm. Za chvíli hudba Adama Sporky a Jana Valty, bude to téma z počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2 z roku 2025 a potom snu lásky France Lista přichází vlastně na řadu také tematicky. Přichází totiž svatba. Ale než k ní dojde, je tu ještě informace o dopravní situaci v Praze. Na ulici Strakonické je hlášena dopravní nehoda ve směru do centra.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 20 let uplynulo, kdy jsem si do podobného pořadu pozval filmového režiséra Jana Hřebejka, který vystudoval scénáristiku na FAMU. Tentokrát se ho zeptám, proč si scénáře k filmům nepíše sám a jakou hudbu používá ve svých filmech. Prozradí také, co chystá v tomto roce. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořáková Praha. Těším se na vás s mými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
6: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Pak hrnky,
6: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: S tímhle šrotem to v životě nedodělám!
12: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
11: Mají i pořádný stroje?
12: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme, jak nám Pavel Černoch zaspíval árii z druhého dějství opery Dvě vdovy, Když zavítá máj. Autorem je samozřejmě Bedřich Smetana. Doprovázela Česká filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila. Teď už nám zbývá do 7:30 pět minut a my se za chvíli také zaposloucháme do hudby Sergeje Prokofjeva. Do toho, jak Popelka jede na bál ze svity číslo 1 Popelka. Předtím, ale český hudebník, který pochází z Bíště, tedy nedaleko Pardubic, je to Eduard Nápravník. Slávu však zažil za hranicemi, i když byl neuvěřitelně nadaný a jeho sláva rostla nejdřív u nás. Nejdřív jej učil jako malého jeho tatínek učitel v rodné Bíšti u Hradce Králové a později se v 11 letech přestěhoval ke svému strýci v Pardubicích a tam už se učil hře na klavír. Později navštěvoval Varhanickou školu v Praze, také se učil hrát na klavír v Hudebním ústavu Petra Majdla a soukromně studoval skladbu.

Orchestr de Paris pod vedením Semiona Bičkova dohrál to, jak Popelka jede na bál, tedy šestou část svity číslo jedna Popelka Sergeje Prokofjeva. 7:58. My se opět vracíme k Eduardu Nápravníkovi, českému hudebníkovi, který uspěl za hranicemi, a to v Rusku. Ale než se tam dostal, tak už jako mladík na sebe upozornil v hudebních kruzích i v Praze. Například na národních besedách na Žofíně se zúčastňoval jako klavírista. Také se podílel na přípravě stanov k založení pěveckého spolku Hlahol. Získal první cenu časopisu Dalibor za sbor Lovecká a vydal i několik písní, a to v úpravách v české perle. Ale pak získal neodolatelnou nabídku. Získal možnost stát se kapelníkem v soukromém orchestru knížete Nikolaje Jusupova v Petrohradě. A po dvouletém působení knížecím orchestru náhodně zaskočil za klavíristu carského Mariinského divadla a už v roce 1862, tedy ve svých 23 letech, se stává varhaníkem a pomocníkem kapelníka Mariinského divadla a posléze také prvním kapelníkem tohoto divadla.

0: Slyšeli jsme hudbu Karla Filipa Emanuela Bacha. Byla to třetí věta symfonie číslo 3 C-dur. Hrál soubor The English Concert pod taktovkou Trevora Pinnocka. A my už za chvíli budeme poslouchat českou hudbu sonátu pro housle a klavír F-dur Antonína Dvořáka. Třetí část nám budou hrát Vítězslav Černoch a Michal Rezek. Ale ještě předtím se vydáme za jedním jiným českým hudebníkem až do Ruska, do Sankt Petersburgu, protože tam uspěl jako vynikající hudební osobnost, stal se prvním kapelníkem Mariinského divadla Eduard Nápravník. A byla to osobnost, kterou si cenili nejenom ve společnosti, v té vyšší, ale pochopitelně i ti, kteří milovali hudbu a do Mariinského divadla chodili, ale také ruští hudebníci. A mezi ty, se kterými si dokonce tykal, byl Petr Ilič Čajkovský. Opravdu vzniklo veliké přátelství mezi Eduardem Nápravníkem a Čajkovským a dokonce Eduard Nápravník uvedl na scénu všechny Čajkovského opery a při prvních mu byl rádcem z pozice divadelního praktika. Tohoto našeho českého hudebníka, který přispěl k hudební ruské kultuře, si vážil i Modest Petrovič Mussorgsky nebo Nikolaj Rimský-Korsakov, byl ceněn všemi členy mocné hrstky a vlastně se předháněli o to, aby právě Eduard Nápravník řídil premiéry jejich oper, jejich děl. Dokonce Eduard Nápravník přispěl i k tomu, že Čajkovský navštívil Prahu. No a my už se do Prahy dostáváme s hudbou Antonína Dvořáka a jak jste slyšeli, třetí část sonáty pro housle a klavír F-dur nám zahrají Vítězslav Černoch a Michal Rezek.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme ukázku ze sonáty pro housle a klavír F-dur Antonína Dvořáka. Byla to třetí část a hráli Vítězslav Černoch a Michal Rezek. 7 hodin 41 minut a čas pro další pěknou skladbu ranního vysílání. Teď zazní hudba Ludvíka van Beethovena, a to v podání Chicagského symfonického orchestru. Povede jej Georg Scholty a my díky těmto hráčům uslyšíme čtvrtou větu symfonie číslo 2 D-dur.

0: gratis Aerofilms do Metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met Opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otelo a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tohle je Klasik Praha.

Doznělo intermezzo ze třetího dějství opery Manon Lescaut Giacoma Pucciniho. Hrála Berlínská filharmonie pod taktovkou Herberta von Karajana a dohrála v 7 hodin 55 minut. Takže ještě je čas před zprávami v 8 na pěknou melodii. Ta bude pocházet od Pietra Antonia Locatelliho. Zaposloucháme se do první části koncertu číslo 11 a dur pro housle, smyčce a basso continuo. Solo má Giuliano Carmignola a doprovází Venice Barocco Orchestra pod taktovkou Andrei Marcona.

0: Dozněla hudba Pietra Antonia Locatelliho, poslouchali jsme se do koncertu číslo 11 a dur pro housle, smyčce a basso continuo. Byla to první část, kterou nám zahrál Venice Baroque Orchestra pod taktovkou Andrej Marcona. Solistou byl Giuliano Carmignola. Za chvíli jsou tu zprávy v 8 a poté další pěkná melodie. Tentokrát to bude Nocturno číslo 2 S dur Friderika Chopina. Hrát nám je bude Maria Joao Pires.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: V Česku pokračují pokusy o čínskou kyberšpionáž, jsou sofistikovanější, řekl šéf Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Lukáš Kintr. Stát by měl být podle Kintra opatrný ohledně posilování své závislosti na čínských technologiích. V platnosti nadále zůstávají dvě loňská varování úřadu. První se týkalo některých produktů čínské společnosti DeepSeek. Druhé komplexně upozorňovalo na hrozbu spočívající v předávání dat a výkonu vzdálené správy z Číny, přičemž zahrnovalo všechna odvětví, služby i zařízení. Kromě čínských špionů zůstávají hlavním rizikem v kyberprostoru ruští aktéři. Irán udělil řadě iráckých ropných tankerů povolení k plavbě Hormuzským průlivem. Reagoval tak na opakované žádosti ze strany Bagdádu. Irácký premiér Alí Zajdí v pátek uvedl, že Bagdád ale pracuje i na rozšíření exportu ropy přes turecký přístav Čejhan a na zahájení exportu přes syrský přístav Banias a jordánský přístav Akaba. V Městském muzeu v České Třebové se našla pozapomenutá asi 400 let stará soška Jezulátka ze slonoviny. Nyní je vystavena v kostele svatého Jakuba ve speciální vitríně. Velmi pravděpodobně pochází ze stejné dílny nebo od stejného mistra jako známé salzburské Jezulátko. Soška dlouho ležela bez větší pozornosti v depozitáři a měla být ze sbírek vyřazena, k čemuž naštěstí nedošlo. Dnes bude nad Českou republikou jasno až polojasno. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer zejména na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia. Na jižní Moravě bude ale tepleji 27 a v 1000 metrech na horách zas chladněji kolem 16 stupňů Celsia. To je ze zpráv a v 8 vše. Nyní už se zaposlouchejme do hry Marie Joao Pires.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme Nocturno číslo 2 S. dur Friderika Chopina v podání Marii Joao Pires. Je 6 minut po 8 hodině a hustne doprava. A v té je bohužel také několik komplikací, některé se týkají dopravních nehod. Jedna komplikuje provoz v ulici Na Sipčině, další ve Strakonické ulici. Buďte tedy pozorní a třeba i k našemu vysílání, neboť už za chvíli se budete moci zaposlouchat do pěkné árie titulní postavy z prvního dějství opery Antigonio Antonia Marii Macy. A my se zaposloucháme, jak tuto pěknou árii naspíval Michael Spires. Zaposloucháme se totiž do jeho uchvatného rozsahu hlasu za doprovodu souboru Il Pomodoro pod taktovkou Francesca Cortiho.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla árie titulní postavy z prvního dějství opery Antigonio od Antonia Marii Mazzoniho. Slyšeli jsme, jak ji zpíval Michael Spires za doprovodu souboru Il Pomodoro vedeným Francescem Cortim. 8 hodin 14 minut, tedy minuta jen zbývající do 8:45 a to už je čas pro další pěknou melodii. Tentokrát z oboru počítačových her. Uslyšíme hudbu z počítačové hry The Elder Scrolls 5 Skyrim z roku 2011. Tuto hudbu Jeremy Soula nám zahraje Londýnská filharmonie pod taktovkou Andrew Skeeta.

0: Klasik Praha.
1: Ústřední postava frankovlámské školy, první mistr vrcholného renesančního polyfonního stylu vokální hudby, to byl Josquin des Prez. Od jeho úmrtí uplynulo letos rovných 505 let. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum, Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
4: Špičkoví světoví varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

doznělo Mambo, čtvrtý ze symfonických tanců z muzikálu West Side Story Leonarda Bernsteina. Hrál nám orchestr Los Angeles Philharmonic Orchestra pod vedením autora hudby Leonarda Bernsteina. 8 hodin 25 minut a přichází na řadu dvojkoncert pro dva fagoty a orchestr F-dur Antona Zimmermana. Zaposloucháme se do první části, sóla mají Ondřej Šindelář a Sergio Azzolini.

0: Slyšeli jsme hudbu Antona Zimmermana, který působil v 18. století. Byl především vynikajícím skladatelem, který své působiště našel v Hradci Králové, ale také v Bratislavě jako chrámový varhaník. Hrál ovšem nejspíš i na fagot, anebo dobře znal jeho zvuk, protože dvojkoncert pro dva fagoty a orchestr F-dur se mu nesmírně povedl. My slyšeli první část tohoto díla v podání Ondřeje Šindeláře a Serča Acolíneho za doprovodu souboru Rezonance Praha. 5 minut nám zbývá do 9:15 a to je čas pro další pěknou melodii ranního vysílání. Státní filharmonie Brno pod vedením Františka Jilka nám zahraje třetí část orchestrální svity z opery Divadlo za bránou Bohuslava Martinů.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme třetí část orchestrální svity z opery Divadlo za bránou Bohuslava Martinů. Hrála Státní filharmonie Brno pod taktovkou Františka Dílka, dohrála ve 8:45. A nás nyní čeká doktor Gradus ad Parnassum. To je část ze svity Dětský koutek Claude Debussyho. My si vyslechneme tuto skladbičku v podání kytaristy Geralda Garcii a Státní filharmonie Košice pod vedením Petra Breinera.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino. Umění pravého italského geláta.
5: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
14: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.

Stefan Grappelli a McCoy Tyner nám dohráli skladbu George Gershwina a oběma určitě přísluší to, že mohou říci, že mají rytmus. I Got Rhythm, to byla ta melodie, kterou jsme před chvílí slyšeli. A ještě jednu uslyšíme pěknou melodii do konce dnešního ranního vysílání. Je to hymnus I Was Glad od Charlesa Huberta Perryho. Zpívat nám bude sbor Choir of Trinity College Cambridge a na varhany doprovázet Philip Rashford.

0: Slyšeli jsme hymnus Charlesa Huberta Perryho I Was Glad. Hrál nám Philip Rashford na barhany a zpíval sbor Choir of Trinity College Cambridge. Za chvíli nebude zpívat, ale mluvit Ondřej Fischer. Ovšem pochopitelně dočkáte se i skladeb, ve kterých zaznějí pěkné pěvecké hlasy. Ovšem ta první skladba dnešního dopoledního vysílání, ta bude instrumentální a pochází od Dmitrije Šostakoviče. Už za chvíli se zaposloucháte do první části koncertu číslo 2 F-dur pro klavír a orchestr. Solistou bude Eugene Liszt a orchestrem Orchestr Vídeňské státní opery. A opravdu to bude první skladba dopoledního vysílání. To ranní končí a Filip Sichra vám přeje pěkné pondělí.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Hezké pondělní dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 7 minut po 9. hodině 24. srpna. Svátek dnes slaví Bartoloměj a od mikrofonu z našeho studia na pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Jako obvykle nás posloucháte na frekvenci 98,7 FM v Praze a v okolí, také nás můžete naladit v digitálním vysílání DAB+, prostřednictvím našich webových stránek klasikpraha.cz, kde je přímo zabudován přehrávač a nebo třeba v mobilní aplikaci. No a úvodem našeho dnešního dopoledního programu teď zazněla hudba Dmitrije Šostakoviče, první část klavírního koncertu číslo 2 F-dur, který Šostakovič napsal původně pro svého syna Maxima, jenž ho hrál na svém absolventském koncertě na konzervatoři. No a my jsme poslouchali nahrávku, kde byl solistou pianista Eugene List a doprovázel ho orchestr Vídeňské státní opery. Co nás v této hodině našeho vysílání čeká, tak mimo jiné třeba hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Edvarda Grieg'a, Ludwiga van Beethovena, také hudba filmová a samozřejmě skvělí interpreti. Už za malý okamžik nám zahrají třeba houslista Augustin Hadelich, také klarinetista Andreas Ottensamr. Uslyšíte pražskou komorní filharmonii, také houslistu Leonidase Kavakose nebo klavíristu Emanuela Axe. No a rovněž si ještě před 10. hodinou v našem dnešním dopoledním programu zasoutěžíme opět s Mezinárodním varhaním festivalem, který se koná v Bazilice svatého Jakuba v Praze na Starém městě. Varhaní recitály tam probíhají každý čtvrtek. No a my vám tedy v dnešní telefonické soutěži tady ve vysílání Rádia Klasik Praha nabídneme vstupenky na koncert, který proběhne už tento týden 27.8. Soutěžit s námi můžete na obvyklém telefonním čísle 739 987 987 už za pár minut. Nejdříve ze všeho teď klarinetový koncert klasicistního skladatele Dominika Cimarosi, ze kterého nám úvodní část introdukci zahraje Andreas Ottensamr, doprovázený Rotterdamskou filharmonií.

pomalou introdukci z klarinetového koncertu C-dur, který Domenico Cimarosa, klasicistní skladatel, napsal v době, kdy byl klarinet ještě poměrně novým nástrojem, vznikl teprve na počátku 18. století. Tak introdukci z tohoto koncertu nám teď zahrál Andreas Ottensamer, známý rakouský klarinetista, doprovázený Rotterdamskou filharmonií, kterou řídil Janik Nezet Segan. Dále si poslechneme americkou hudbu, bude to skladatel John Adams, slavný americký autor, někdy řazený k minimalistům, laureát Pulitzerovy ceny za hudbu. No a my uslyšíme teď část z jeho skladby Road Movies, která je zhruba 30 let stará, takže v našem playlistu je to jedna z největších novinek. No a třetí část této skladby, 40% swing, tak je tempově označena tato skladba, nám teď zahrají houslista Augustin Hadelich, což je hráč, který sice není Američan, ale žije ve Spojených státech amerických, je to držitel ceny Grammy, známý třeba i pražskému publiku z některých koncertů s Českou filharmonií, a spolu s ním na klavír bude hrát na této nahrávce pianista Orion Weiss.

Hudbu amerického skladatele Johna Adamse, část ze skladby Road Movies, nám zahráli houslista Augustin Hadelich a klavírista Orion Weiss, ukázka z jejich společného alba, které vyšlo v předloňském roce a které je věnováno právě americké hudbě různých žánrů. Žánr spojený s Amerikou, to je také hudba filmová. My si teď poslechneme Oscarem oceněnou hudbu, kterou skladatel Ernest Gold složil pro film z roku 1960 nazvaný Exodus. Budou nám hrát Filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na čarodějnické filmy. Vedle Harryho Pottera a Pána prstenů zazní například ukázky z filmů jako Čarodějky z Eastwicku nebo Magická posedlost. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tím neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Jsou 3 minuty před 9:30 a toto bylo preludium z duchovní skladby Te Deum Marka Antoana Charpentiera. Poslouchali jsme nahrávku, kde Wynter Marsalis, jinak také známý jazzový trumpetista a skladatel, který ovšem dovede skvěle hrát i barokní hudbu, jak jsme se teď přesvědčili, hrál za doprovodu anglického komorního orchestru. Dále nás čeká Beethoven, jeho hudba symfonická zazní ve zajímavé komorní úpravě pro klavírní trio. První část z Beethovenovy 4. symfonie B-dur si poslechneme v aranžmá pro housle, violončelo a klavír v podání 3 světoznámých hudebníků, kteří v takovýchto komorních úpravách už nahráli několik Beethovenových symfonií. Budou to houslista Leonidas Kavakos, violončelista Jojo Ma a klavírista Emmanuel Ax, kteří nám první větu z Beethovenovy 4. symfonie zahrají v komorní úpravě Šaje Woznera. No a my si hned po této skladbě také zasoutěžíme, jak už jsem sliboval, dnes o vstupenky na jeden z koncertů Mezinárodního varhanního festivalu. Jehož 31. ročník se koná v těchto dnech v Bazilice svatého Jakuba na Starém městě. Koncerty probíhají vždy ve čtvrtek. No a my vám v dnešní soutěži nabídneme vstupenky na koncert, který proběhne už tento čtvrtek 27.8. A to za obvyklých soutěžních podmínek na čísle 739-987-987. Více informací o letošním varhanním festivalu v Bazilice svatého Jakuba najdete i na webových stránkách auditeorganum.cz a soutěžit tedy s námi můžete už za pár minut hned po hudbě Ludwiga van Beethovena.

Beethovenovu hudbu v komorní úpravě pro klavírní trio, první větu z původně čtvrté symfonie B-dur, nám zahráli tři světoznámí hudebníci, houslista Leonidas Kavakos, violončelista Jojo Ma a klavírista Emmanuel Ax, kteří už takto natočili několik Beethovenových symfonických skladeb v komorních úpravách pod hlavičkou Beethoven pro tři, Beethoven for three. Už vyšlo několik CD v rámci této série, toto byla ukázka z alba, které vyšlo předloni. No a já jsem sliboval také soutěž. Dnes budeme v našem dopoledním vysílání soutěžit s Mezinárodním varhaním festivalem, který probíhá každoročně ve Svatojakubské bazilice v Praze na Starém městě. Ten letošní už 31. ročník se koná od 6. srpna do 24. září. Koncerty jsou vždy ve čtvrtek od 19 hodin. No a na festivalu tedy vystupuje přehlídka vynikajících interpretů z celého světa, z různých zemí, Francie, Spojených států, Hongkongu, Slovenska a samozřejmě také České republiky. My vám dnes v soutěži nabídneme vstupenky na nejbližší koncert tohoto festivalu, který se tedy ve Svatojakubské bazilice na tamních krásných barevných varhanách uskuteční tento čtvrtek 27.8. No a ten program vstupenky, na který teď můžete tedy vyhrát za obvyklých soutěžních podmínek, pokud jste u nás nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech a pokud mi na číslo 739 987 987 jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Ten program se jmenuje Od Bacha až na Dálný východ a bude to opravdu pozoruhodný zážitek, protože z Hongkongu přijedou dva hudebníci, nebudou tam znít pouze varhany. Jedním z nich bude varhaník Eric Chan a ten zahraje evropský repertoár, třeba Bacha, Pierneho nebo Lindberga, ale také bude na programu hudba asijských autorů. No a v těchto skladbách se k Ericu Chanovi připojí jeho kolegyně jménem Chrysoberyl Chan, která zahraje na jaksi autentické čínské dechové nástroje. Tak vy budete mít teď možnost vyhrát dvě vstupenky na tento koncert 27.8. v bazilice svatého Jakuba na Starém městě, kde se tedy varhany spojí s tradičními dechovými nástroji a evropská kultura se spojí s asijskou. Volat můžete na číslo 739 987 987, jen ještě tedy podotknu před vyslovením soutěžní otázky, že koncert je už ve čtvrtek 27.8. a v tomto případě nemáme vstupenky k dispozici elektronicky, takže bude třeba si je vyzvednout tady na recepci u nás na Smíchově. No a teď už tedy k soutěžní otázce. Říkal jsem, že na koncertě zaznějí čínské tradiční dechové nástroje, na které zahraje Chrysoberyl Chan a zvítězí ten, kdo mi jako první zavolá jméno alespoň jednoho z těchto tradičních dechových nástrojů. Nápovědu najdete na webových stránkách auditeorganum.cz. Jak se jmenuje alespoň jeden z čínských dechových nástrojů, na které na tomto koncertě zahraje Chrysoberyl Chan?

Poslouchali jsme anglickou lidovou píseň Turtle Dove neboli Hrdlička, lidovou píseň, kterou pro smíšený sbor a baritonové solo takto upravil skladatel Ralph Vaughan Williams. Byla to nahrávka britského sboru Tenebré, řízeného Nigelem Shortem, a solo zpíval Gabriel Crouch. No a vy s námi stále ještě můžete soutěžit o vstupenky na nejbližší koncert Mezinárodního varhaního festivalu, který probíhá ve svatojakubské bazilice tady v Praze na Starém Městě. Teď v srpnu a v září každý týden ve čtvrtek od 19 hodin vystoupí tam celá řada interpretů z celého světa, hudebníci z Francie, České republiky, Spojených států, Slovenska a také z Hongkongu. To bude právě tento čtvrtek 27.8. program nazvaný Od Bacha až na Dálný východ, kde zahrají hudebníci z Hongkongu jednak varhaník Eric Chan, který zahraje i evropský repertoár, a spolu s ním zahraje na tradiční čínské dechové nástroje hráčka jménem Chrysoberyl Chan. No a vy můžete teď vyhrát tedy dvě vstupenky na tento koncert ve čtvrtek 27. srpna ve svatojakubské bazilice. Pokud mi zavoláte na číslo 739-987-987 název alespoň jednoho ze dvou těchto čínských dechových nástrojů, které na čtvrtečním koncertě v rámci Mezinárodního varhaního festivalu zaznějí. Nápovědu najdete třeba i na webových stránkách auditeorganum.cz.

0: Na Rádiu Klasik Praha zaznělo teď Saltarello, tanec, který Felix Mendelssohn zpracoval co by závěrečnou část své čtvrté takzvané italské symfonie. Dirigent Tomáš Hanus na této nahrávce řídil Pražskou komorní filharmonii. No a my jsme během této skladby soutěžili dnes s Mezinárodním varhaním festivalem, který probíhá ve svatojakubské bazilice v srpnu a v září už po 31. Nabízí tedy koncerty každý čtvrtek od 19 hodin, kde vystupují přední čeští i zahraniční varhaníci. No a tento čtvrtek 27.8. na koncertě, který má název Od Bacha až na Dálný východ, vystoupí hudebníci z Hongkongu. Bude to varhaník Eric Chan, který zahraje jak hudbu evropských, tak i asijských autorů. No a spolu s ním ještě zahraje hráčka na čínské dechové nástroje Chrysoberyl Chan, která se představí ve dvou skladbách na dva různé nástroje. No a právě na jména těchto dechových nástrojů, alespoň na jeden z nich, jsem se ptal v rámci soutěžní otázky, na kterou jste mohli odpovídat na čísle 739-987-987. Slyšel jsem názvy různých dechových nástrojů z Číny, ale bohužel ne právě těch, které na tomto koncertě zaznějí, takže soutěž dnes zůstává bez vítěze. Chrysoberyl Chan na tom koncertě ve čtvrtek ve svatojakubské bazilice zahraje jednak na nástroj zvaný suona, kterému se říká čínská trubka, ale je to dřevěný dechový dvouplátkový nástroj s velice pronikavým zvukem. A pak tam ještě zahraje na nástroj zvaný didzi, což je vlastně druh flétny. Tak jeden z těchto dvou nástrojů jste mohli tedy jmenovat v dnešní telefonické soutěži, nicméně přestože vstupenky tentokrát nepoputují k žádnému výherci, tak určitě si na některý z koncertů Mezinárodního varhaního festivalu ve svatojakubské bazilice zajděte. Podrobný program najdete, jak ještě jednou připomenu, na webových stránkách auditeorganum.cz. No a nás za chvíli čeká hudba norského skladatele Edvarda Griega, skladba Svatební veselí v Trollhaugenu, kterou nám zahraje v klavírní úpravě pianistka Alice Sara Ott.
1: Špičkoví světoví varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
2: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com. Oh!
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
7: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Jsme Klasik Praha.

0: Jsou 3:10, posloucháte Radio Klasik Praha a toto byla skladba Svatební veselí v Trolldaugenu. Kompozice, kterou norský skladatel Edvard Grieg napsal u příležitosti 25. výročí své vlastní svatby, tedy se svou manželkou Ninou. No a na této nahrávce nám jeho skladbu hrála v klavírní úpravě německo-japonská pianistka jménem Alice Sara Ott. Dále za chvíli uslyšíme hudbu Baxe Brucha, tohoto německého romantika, od kterého tentokrát výjimečně neuslyšíme část z jeho slavného houslového koncertu číslo 1, ale z méně často uváděného druhého houslového koncertu D-moll. Solista Isaac Perlman nám zahraje první větu za doprovodu londýnské Nové filharmonie. No a pak také třeba v rubrice Novinka týdne uslyšíte hudbu Antona Brucknera, dojde i na hudbu Vítězslavy Kaprálové, hudbu jazzovou, také klasicismus, no a ještě mnoho dalších krásných nahrávek pro vás máme připravených už v nejbližších minutách našeho dopoledního programu.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: 16 minut po 10. hodině jsme na Rádiu Klasik Praha vyslechli teď první větu z houslového koncertu Maxe Brucha, a to nikoli toho slavného prvního koncertu G-moll, ale houslového koncertu číslo 2 D-moll. Skladatel sám by měl určitě radost, že zařazujeme i tento jeho koncert, neboť z popularity koncertu číslo 1 byl už za svého života poněkud rozčarován a zlobil se, že hudebníci nehrají i jeho ostatní houslové koncerty, tak Itzhak Perlman mu v tomto vyhověl a představil se jako solista v první větě koncertu číslo 2 za doprovodu londýnské Nové filharmonie. Budeme teď pokračovat pravidelnou rubrikou Novinka týdne, v níž si tentokrát představíme zajímavé nové album, teprve před pár dny vydané, se symfonickou hudbou Antona Brucknera.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rubrika Novinka týdne tentokrát představuje z Brucha nové album, které vyšlo teprve před pár dny v pátek 21. srpna na labelu Harmonia Mundi. Belgický orchestr Anima Eterna a španělský dirigent Pablo Erascasado natočili ve stylově poučené interpretaci a nadobové nástroje další ze symfonií rakouského skladatele Antona Brucknera. Jehož kompozice patří k nejkomplexnějším i nejpompéznějším dílům pozdního romantismu. V návaznosti na před dvěma lety vydanou nahrávku symfonie číslo 4 S-dur, takzvané romantické, se tentokrát interpreti pustili do Brucknerovy symfonie číslo 3 D-moll, přezdívané Wagnerovská. S Richardem Wagnerem tuto symfonii Antona Brucknera spojuje nejen dramatický a heroický výraz, ale také známá anekdota, podle níž se právě nad partiturou této symfonie a také nad velkým množstvím piva oba skladatelé spřátelili. Skladbu provází i řada dalších legend, například katastrofální premiéra, kterou Bruckner musel osobně řídit kvůli nečekané úmrtí původního dirigenta. Během koncertu prý sál průběžně opustilo nejen nespokojené vídeňské publikum, ale nakonec i samotný orchestr. Dokonce i na poměry Antona Brucknera, který často své symfonie revidoval, existuje tato třetí symfonie v neobvyklém množství verzí, celkem v 6 variantách, které vznikly v rozmezí 16 let. Soubor Anima Eterna natočil tu nejstarší z nich a jejich intenzivní provedení využívající historické dechy a střevové struny získalo v prvních recenzích nadšenou chválu. Tak my si jako hudební ukázku z tohoto nového alba poslechneme třetí větu Brucknerovy třetí symfonie dramatické Scherzo. Hraje orchestr Anima Eterna, diriguje Pablo Erascasado.

0: Poslouchali jsme dramatické skerco ze třetí symfonie Antona Brucknera, symfonie D-moll přezdívané Wagnerovská, z nové nahrávky, kterou natočil na dobové nástroje soubor Anima Eterna s dirigentem jménem Pablo Eras Casado ve stylově poučené interpretaci. No a pokud se vám tato ukázka líbila, tak více o této nové nahrávce, vydané teprve před pár dny v pátek 21. srpna na labelu Harmonia Mundi, si můžete přečíst i na našich webových stránkách jako obvykle v sekci Novinka týdne. Kromě této třetí symfonie mimochodem už stejní hudebníci natočili i Brucknerovou symfonii číslo 4, takže už můžete hned dvě nahrávky s takovýmto zajímavým dobově poučeným provedením Brucknera tedy objevit. No a my budeme pokračovat za chvíli nahrávkou francouzského smyčcového kvarteta Quatuor Eben a ještě předtím je tady pozvání k zítřejší stále ještě letní repríze pravidelného pořadu Hudba v miléniu.
1: Klasik Praha.
0: Poslední letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, jehož hosty byli členové souboru Muse Equality, kvinteta hrajícího v obsazení smyčců, cymbálu a akordeonu, které propojuje klasickou hudbu s folklorem, a to ve vlastních originálních úpravách. Více se dozvíte v repríze 25. srpna od 19 hodin na Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Světové orchestry, solisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
5: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
6: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
5: Amorino, umění pravého italského geláta.
7: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
8: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz
9: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Ladíte Klasik Praha.

Francouzské smyčcové kvarteto Quatuor Eben, soubor věnující se jak klasice, tak i jazzové hudbě, nám teď hrál známý jazzový standard blues nazvané Goodbye Pork Pie Hat, což je skladba kontrabasisty Charlesa Mingase, kterou soubor Quatuor Eben v této úpravě natočil na své předloni vydané album věnované právě jazzovému žánru. No a my budeme opět pokračovat klasikou. Teď to bude Vítězslava Kaprálová a její klavírní koncert D-moll, což byla její absolventská práce, kterou Vítězslava Kaprálová sama dirigovala na premiéře v roce 1935, tehdy jako 20letá autorka. No a na tento její klavírní koncert si mimo jiné vzpomněl pianista Marek Kozák, který ho zařadil na album nazvané Zapomenuté české klavírní koncerty. Je to album vydané u Suprafonu v roce 2024. Klavíristu doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Jindry.

0: Ladíte Klasik Praha.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
4: Obnovené lety z Aerofilms do metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met Opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otello a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
0: Klasik Praha.
12: Klasik Praha.

0: Na Rádiu Klasik Praha jsme právě poslouchali ukázku z jedné ze symfonií, které Karl Dieters z Dietersdorfu, klasicistní skladatel, sice rakouský, ale působivší i na našem území, napsal na náměty Ovidiových proměn slavného díla antické literatury. V tomto případě jsme slyšeli adagio z třetí symfonie z tohoto cyklu, která má podtitul Proměna Aktaiona Vjelena. A na starší nahrávce nám pod taktovkou legendárního dirigenta Bohumila Gregora hrál pražský komorní orchestr. Za chvíli je tady londýnský komorní orchestr, ten nám zahraje Ravelovu hudbu, část ze svity Náhrobek Kuprénův v orchestrální podobě, kromě toho symfonický orchestr dánského rozhlasu, ale také třeba filmová hudba Johna Williamse, Mozart, Dvořák nebo Ligeti či Zelenka. Takovýto pestrý program máme pro vás připraven už v nejbližších minutách tady na Rádiu Klasik Praha.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Je necelých 6 minut po 11. hodině, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a londýnský komorní orchestr nám teď v instrumentální úpravě zahrál část Forlán z Ravelovy svity Náhrobek Kuprénův, což je skladba, kterou tento francouzský skladatel věnoval svým přátelům padlým v první světové válce. Zároveň se také nechal inspirovat barokními tanci a formami, proto v názvu tedy odkazuje ke Kuprénovi, co by slavnému baroknímu skladateli zejména klávesových skladeb. No a nás dále čeká v našem dopoledním programu teď symfonická hudba Karla Nielsena, dánského autora. Z jehož třetí symfonie nám finále zahrají autorovi krajané ze symfonického orchestru dánského rozhlasu. Dirigovat bude Michael Schönwandt.

Symfonický orchestr dánského rozhlasu pod taktovkou dirigenta Michaela Schönwandta nám teď zahrál symfonickou hudbu významného dánského skladatele Carla Nielsena. Konkrétně jsme poslouchali finále z Nielsenovy symfonie číslo 3, přezdívané Symfonia Espanziva. Pokud máte rádi symfonickou hudbu, tak určitě si v našem vysílání přijdete ještě na své, třeba s Dvořákovou 7. symfonií D-moll, jejíž závěrečnou část budeme vysílat zhruba za 20 minut. A teď nás čeká filmová hudba Johna Williamse, tentokrát v komorní úpravě pro flétnu a klavír si poslechneme jedno z témat, které John Williams složil pro Spielbergův film Jurský park.

0: Klasik Praha.
1: Moji další hosté mají společné snad všechno. Jsou manželé, oba dva jsou pěvci a to nižší hlasy. Společně tráví volný čas třeba na závodech Spartan Race. Společně odspívali celou řadu inscenací a teď se připravují na provedení opery La Serva Padrona, kterou přímo pro ně přebásnil Jarek Nohavica a provedou ji na podzim v Mnichově Hradišti. Na osobní notu si se mnou povídala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším.
5: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL. Prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Jsme Klasik Praha.

Posloucháte Radio Klasik Praha, 6 minut před 11:30 zazněla teď ukázka z tvorby velice svérázného britského skladatele, který se jmenoval Peter Warlock, tvořil v první polovině 20. století a tato jeho svita pojmenovaná Capriole Suite z ní teď zazněla část čtvrtá založená na starofrancouzském tanci Branle. Hrál nám orchestra Akademie svatého Martina v Polích pod taktovkou Nevila Merindra. No a my dále uslyšíme teď krásné Largeto z Mozartova klavírního koncertu číslo 24 C-moll. Bude to nahrávka, se kterou si také připomeneme slavného loni zesnulého pianistu Alfreda Brendla, jenž se představí na této nahrávce za doprovodu skotského komorního orchestru. No a pak třeba ještě hobojový koncert Richarda Strause, Dvořákova 7. symfonie nebo hudba Jana Dismase Zelenky. To vše nás čeká tady na Rádiu Klasik Praha ještě před 12. hodinou.

Poslouchali jsme Mozartovu hudbu, krásné Larghetto z klavírního koncertu číslo 24. Jednoho z Mozartových klavírních koncertů, které si skladatel psal zřejmě sám pro sebe a pak je uváděl na svých abonentních koncertech ve Vídni. No a my jsme teď poslouchali nahrávku, kde byl solistou Alfred Brendel, loni zesnulý legendární klavírista, který patřil k nejvyhlášenějším světovým interpretům klasicistního repertoáru, a na této nahrávce ho doprovodil skotský komorní orchestr. Následovat teď bude hudba Richarda Strause, skladba, kterou napsal autor už v závěru svého života po skončení druhé světové války. Je to hobojový koncert D-dur, který Richard Strauss napsal z popudu jistého amerického vojáka a zároveň hoboisty, který tehdy Německo osvobozoval, a při té příležitosti tedy skladatele navštívil v jeho domě v Bavorsku a zkomponování hobojového koncertu mu navrhl. No a my teď z tohoto díla z roku 1945 uslyšíme třetí větu. Solistou bude Hans-Jörg Schellenberger a doprovodí ho Berlínská filharmonie.

0: Část z hobojového koncertu Richarda Strause nám zahrála Berlínská filharmonie a solista Hans-Jörg Schellenberger 8 minut po půl 12. v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha. Česká filharmonie pod taktovkou Semjona Byčkova natočila album s třemi dvořákovými vrcholnými symfoniemi, které vyšlo v roce 2024, jednak u příležitosti roku české hudby, jednak také u příležitosti 120. výročí Dvořákova úmrtí. No a my si nyní poslechneme finále ze 7. symfonie D moll Antonína Dvořáka. Bude nám tedy hrát zmíněná Česká filharmonie a pak ještě třeba hudba Jana Dismase Zelenky nebo Györgye Ligetiho zazní v našem dopoledním programu před 12. hodinou.
1: Hello, this is Semjon Byčkov and you're listening to the Radio Classic.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Profi voda. Tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
9: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
8: Mají i pořádný stroje?
9: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
10: Tohle je Klasik Praha.

Pět minut před 12 na rádiu Klasik Praha zazněla tato sonatina pro čtyřruční klavír od maďarského skladatele Gyöngye Ligetiho, který se samozřejmě proslavil více svými avantgardními skladbami. Toto bylo jeho rané dílo z roku 1950 a na nahrávce účinkovali pianistky Erika Haase a Carmen Piazzini. No a před 12 hodinou ještě hudbu Jana Dismase Zelenky zahraje soubor Ensemble Inegal, který se dlouhodobě věnuje tvorbě tohoto českého barokního skladatele pod vedením Adama Viktory. Teď zahrají a zaspívají část Et peccatum meum ze Zelenkovy skladby Miserere d'Emol.

0: Hudbou Jana Dismase Zelenky jsme zakončili dnešní dopolední vysílání tady na rádiu Klasik Praha. Byla to část Et peccatum meum ze Zelenkovy duchovní skladby Miserere d-moll v podání souboru Ensemble Inegal, který se tedy dlouhodobě věnuje právě tvorbě tohoto českého barokního skladatele působivšího také v Drážďanech. No a za okamžik následuje hudba Sergeje Rachmaninova, klavírista a v současné době také ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon bude hrát Rachmaninovu v druhý klavírní koncert, jeho třetí větu. Pak také třeba filmová hudba Ennia Morriconeho, ale i Bach, Mendelssohn, Prokofjev nebo Mysliveček. To vše je připraveno v našem programu už v nejbližších minutách na frekvenci 98,7. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezké pondělí, třeba ve společnosti našeho rádia. No a zítra se budu těšit na slyšenou zase v obvyklém čase mezi 9 a 12 hodinou.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Rázně nám skončila třetí věta Allegro Scherzando z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 C-moll Sergeje Rachmaninova. Vladimír Válek řídil Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze a na klavír hrál Jan Simon. Touto skladbou jsme otevřeli odpolední vysílání na Rádiu Klasik Praha dnes v pondělí 24. srpna. Máme 12 minut po 12. hodině a od mikrofonu vás zdraví Mirka Časarová. Budu s vámi až do 19. hodiny a budeme poslouchat jen to nejlepší a nejzajímavější, co v hudbě existuje. Budeme také si povídat různé informace a budeme také soutěžit. Dnes nám věnoval do soutěže dvě vstupenky Svatováclavský hudební festival a konkrétně vám mohu nabídnout dvě vstupenky na 26. září od 18 hodin na smyčcové oktety. Na programu bude Mendelssohn a Enescu, a to do Richwaldu, do Husova sboru. O tomto koncertě si samozřejmě ještě povíme víc, ale určitě počítejte s tím, že v odpoledním vysílání budeme soutěžit. Teď už tu máme hudbu z filmu Osm hrozných Ennia Morriconeho. Hraje Český národní symfonický orchestr.

0: Klasik Praha.
1: Hned vedle slavného operního domu Teatro alla Scala se v budově Casino Ricordi nachází muzeum věnované historii i současnosti tohoto prestižního milánského operního domu. Vypravíme se tam v dalším dílu našeho pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Prázdniny končí škola, volá zlídlo výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
8: Pak hrnky,
7: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
8: Škola volá!
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
10: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
11: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
10: Mají i pořádný stroje?
11: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
2: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla první věta z koncertu pro hoboj, smyčce a baso continuo G-moll Johanna Sebastiana Bacha. Václav Lux řídil kolegium 1704, na hoboj hrála s Xenia Löffler. Blížíme se pomaličku k půl jedné a před námi je symfonie číslo 2 B-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho, které se také říká chvalospěv. Z této symfonie kantáty si poslechneme první a druhou větu.

Tak to byla úvodní část ze symfonie číslo 2 B-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho, takzvaný chvalospěv. Dílo, které skladatel sám poprvé uvedl v roce 1840 v Lipsku. My jsme poslouchali The Philharmonia Orchestra, které řídil Walter Weller. Teď jsou 4 minutky po půl jedné a nás čeká hudba Sergeje Prokofieva. Je tu jeho klavírní koncert číslo 1 Desdur, ze kterého si poslechneme první větu. Claudio Abbado řídí berlínské filharmoniky, na klavír hraje Evgenij Kišin.

Tak to byla první věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 Des Dur Sergeje Prokofjeva. Claudio Abbado řídil berlínské filharmoniky, na klavír hrál Jevgenij Kišin. Před námi je teď hudba Josefa Myslivečka a je tu třetí věta z jeho kvintetu číslo 1 B-dur

0: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Wash Aid, Ibai Chen, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tím neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
8: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Poslouchali jsme Sekýrkový tanec, co by třetí větu z Fantazie pro šlechtice Joaquina Rodriga, ovšem v aranži pro tipl a orchestr. A co je to tipl? Tak to je tradiční kolumbijský nástroj, druh sopránové vícestrunné kytary. A je to původně kolumbijská adaptace renesančního španělského nástroje vihuela. Hrála nám Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice, kterou řídil Vojtěch Spurný, a na tipl hrál Juan Manuel Aracue Rueda, kolumbijský hudebník. O 13. hodině tu budou zprávy. V příští hodině budeme také soutěžit o dvě vstupenky na Svatováclavský hudební festival, a to konkrétně na 26. září v 18 hodin na smyčcové oktety Mendelssohn Enescu. A místo konání je Husův sbor v Rychvaldu. Takže pokud si chcete udělat bílet do Rychvaldu, soutěžte po 13. hodině s Rádiem Klasik Praha. Teď tu máme úvodní část z Ody na svatou Cecílii Henryho Purcella.

0: Tak to byla úvodní část z ódy na svatou Cecílii Henryho Purcella. Filip Chervek řídil kolegium vokále. My tu máme 13. hodinu. V příští hodině zahájíme skladbu Roberta Schumana a také budeme v příští hodině soutěžit. Mám pro vás dvě vstupenky na svatováclavský hudební festival, a to konkrétně na 26. září do Rychvaldu, což je město kousíček za Ostravou, kde v 18 hodin v Husově sboru začíná výjimečný koncert. V Rychvaldu se setkají dvě přední česká kvarteta, a to Benevicovo kvarteto a Cemlinského kvarteto, aby provedla dvě z nejodvážnějších a nejúchvatnějších komorních děl vůbec. Mendelssohnův smyčcový oktet S-dur, který napsal teprve 16-letý génius, je výbuch duchem mladistvé energie, dokonalé melodické invence a strhující virtuozity. Dílo se stalo ikonou romantické komorní hudby. A dále pak zazní od rumunského skladatele George Enescu. Ten navázal na Mendelssohna vlastním oktetem C-dur. Takže určitě si stojí za to udělat výlet do Rychvaldu 26. září na vystoupení Benevicova a Cemlinského kvarteta, slavné smyčcové oktety Felixe Mendelssohna, Bartholdyho a George Enescu. Tedy v příští hodině soutěž na rádiu Klasik Praha, ale teď už je tu minutka po 13. a jsou tu zprávy dnešního dne.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Írán v pondělí zveřejnil varování určené lodím, které porušují jim stanovená pravidla plavby v Hormuzském průlivu. Podle toho těmto plavidlům hrozí pokuty, zadržení či zabavení. Írán Hormuzský průliv uzavřel po začátku americko-izraelských úderů proti němu. U příležitosti Dne nezávislosti Ukrajiny schválila Evropská komise uvolnění 6,1 miliardy eur, což je více než 147 miliard korun, na nové dodávky obranného materiálu pro napadenou zemi. Financování je určeno na pokrytí výdajů za systémy protivzdušné a protiraketové obrany, rakety, munici nebo radary. Peníze jsou součástí dříve schválené vojenské půjčky pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur. Výluky na velmi frekventovaném hlavním železničním koridoru mezi Kolínem a Pardubicemi ovlivní do půlky září provoz vlaků. Aktuálně také přetrvávají problémy po víkendových bouřkách na trati mezi Benešovem a Olbramovicemi a v Posázaví, kde přívaly deště podemlely trať. Cestující musí počítat se zpožděním během pondělního dopoledne nejčastěji 20-minutovým. Praha výrazně posiluje svou digitální obranu. Hlavní město chystá obnovu a rozšíření bezpečnostních nástrojů pro magistrát i městskou policii, k čemuž využije specializovanou technologii Fidelis. Ta odborníkům umožňuje nepřetržitý přehled o síťovém provozu, odhalování hrozeb v reálném čase i jejich automatické třídění podle závažnosti. Systém bude obsahovat i pasti na hackery. Včera byl zahájen festival Dagmar Peckové a ten zahájili včera vystoupením skupiny Spiritual Quartet na hradě Pecka a slavnostní mší v Chrudimském kostele na nebevzetí Panny Marie, které se zúčastnila také první dáma Eva Pavlová. Odstartoval tak jubilejní 10. ročník festivalu Zlatá Pecka. Dva hlavní večery pak budou patřit jednomu z největších dramatiků všech dob, Williamu Shakespeareovi, od jehož úmrtí v dubnu uplynulo 410 let. Zahajovací koncert festivalu nazvaný Slavnost Shakespeareova se uskuteční dnes, tedy v pondělí 24. srpna v Chrudimském Fibichově sále. Filharmonii Hradec Králové bude řídit Petr Altrichter. A jak to bylo s počasím, tak Česko zažilo v pondělí velmi chladné ráno. V horských údolích klesaly teploty hluboko pod bod mrazu, místy až minus 4 stupně Celsia. Na téměř 50 stanicích naměřili meteorologové 5 stupňů Celsia nebo méně. Během týdne se však začne oteplovat a chladná rána postupně zmizí. Dnes jsou nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy o 13. My pokračujeme klavírním kvartetem S-dur Roberta Schumana.
1: Jsme Klasik Praha.

Doznělo nám skerco z klavírního kvartetu S-dur Roberta Schumana. Daniel Hope hrál na housle, na violu Paul Neubauer, violončelo David Finkel, klavír Wu Han. Je 9 minut po 13. hodině a před námi je sonáta e-moll Antonia Bertaliho a zpívá a hraje soubor L'arpeggiata.

Na Radio Klasik Praha nám dozněla sonáta e-moll Antonia Bertaliho v podání souboru L'Arpeggiata. A já jsem vám slibovala soutěž a ta je tu. Dnes máme pro vás dvě vstupenky, které nám do soutěže věnoval Svatováclavský hudební festival. A to konkrétně na 26. září, což je sobota, poslední zářijový víkend, kdy v 18 hodin můžete v Rychvaldu v Husově sboru si vychutnat koncert slavné smyčcové oktety. Na programu je oktet Felixe Mendelssohna Bartholdyho a George Enescu v podání Benevicova kvarteta a Cemlinského kvarteta. Pojďme soutěžit. Pokud jste tedy v uplynulých 14 dnech na Radio Klasik Praha nevyhráli žádnou cenu, volejte k nám do studia na 739 987 987 a zodpovězte mou otázku, jaké národnosti je hudební skladatel George Enescu. Jaké národnosti je George Enescu? 739 987 987 a my tu teď máme Eduarda Di Capua a Sole Mio.

Božský Luciano Pavarotti a jeho hlas v písni O Sole Mio Eduardi di Capui. Poslouchali jsme National Philharmonic Orchestra, který řídil Giancarlo Chiaramelo. A také jsme na Radio Klasik Praha soutěžili. Soutěžili jsme o 2 vstupenky na hudební festival, Svatováclavský hudební festival, a já jsem se ptala, jaké národnosti je George Enescu, a správně věděla paní Markéta, že je to rumunský hudební skladatel. Paní Markétě gratulujeme, přejeme jí, ať si užije krásný koncert, a pro vás pak mohu prozradit, že budete soutěžit i zítra. Zítra v odpoledním vysílání budeme mít pro vás vstupenky na Mezinárodní varhaní festival. A co teď dál si pustíme? Na Radio Klasik Praha máme tu hudbu z filmu Kód Enigmy Alexandra Despla.

0: Klasik Praha.
1: Georg Philipp Telemann zkomponoval kolem stovky instrumentálních koncertů. Čtyři z nich, napsané pro různé dechové nástroje, si poslechneme v dalším dílu pořadu Švédský stůl v ukázkové interpretaci souboru Musica Antiqua Köln. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

skladatel, kapelník a klavírista Jan Josef Rezler působil v Praze a ve Vídni a později ve službách knížete Františka Josefa Lobkovice. My jsme poslouchali třetí větu z jeho koncertu pro klavír a orchestr Esdur. To je jeho druhý klavírní koncert z roku 1803 a nachází svou inspiraci v Beethovenových klavírních koncertech. Dokonce Rezlerův první klavírní koncert D-dur byl až do roku 1925 mylně připisován právě Beethovenovi. My jsme poslouchali orchestr Eisenberg, který řídil Jiří Sicha, a na klavír hrála Alena Hennigová, která vlastně jako poprvé identifikovala neznámý autograf v archivu Pražské konzervatoře a tak mohl klavírní koncert Esdur vůbec vyjít. Před námi je teď romance pro housle a orchestr The Lark Ascending Ralpha von Williamse. Budeme poslouchat Filharmoniky města Prahy, na housle hraje Lucie Švehlová.

0: Vzlétající skřivan, tak to je jednověté dílo anglického skladatele Ralpha von Williamse, kdy se nechal inspirovat stejnojmennou básní anglického spisovatele George Meredita z roku 1881. Toto dílo původně napsal pro housle a klavír, ale pak po první světové válce jej přepracoval pro solové housle a orchestr a tato verze je nejznámější. My jsme ji poslouchali v podání Filharmoniku města Prahy a na housle hrála Lucie Švehlová.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Ladíte Klasik Praha.

0: Poslouchali jsme Zrození Venuše, což je třetí věta z Botticelliovského triptychu Ottorina Respighiho. V této skladbě se autor inspiruje slavnými obrazy renesančního malíře Sandra Botticelliho. Hrál nám Pražský komorní orchestr, který řídil Petr Škvor. Teď tu máme 14. hodinu, vy posloucháte Radio Klasik Praha a pokračujeme hudbou Antonia Vivaldiho. Je tu první věta z jeho koncertu C-moll pro housle a orchestr.
1: Spát, spát, já nemohla bych spát, mě v hlavě znějí tóny kouzelné.
2: Tak pojďme ty kouzelné tóny poslouchat na Radio Klasik Praha společně. Zdraví vás Mirka Časarová.

Poslouchali jsme první větu z koncertu C-moll pro housle a orchestr Antonia Vivaldiho. Hrál nám soubor Europa Galante, který od solových houslí řídil Fabio Biondi. A teď tu máme sonátu pro klavír číslo 30 E-dur Ludvíka van Beethovena. Budeme poslouchat z ní třetí větu. Na klavír hraje Salim Aška.

Tak to byla hudba Ludvíka van Beethovena a jeho třetí věta ze sonáty pro klavír číslo 30 E-dur, kterou nám na klavír zahrál Salim Aškar. Co nás čeká ještě v této hodině, tak bude tu Felix Mendelssohn Bartholdy, Claude Debussy, Karl Maria von Weber. Pozvu vás také na svatováclavský hudební festival na jednoho z našich nejvýraznějších českých pěvců současnosti, kterým je Adam Plachetka. A teď nejblíže tu máme téma z filmu Robin Hood, Král zbojníků Michaela Kamena. Hrají filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 20 let uplynulo, kdy jsem si do podobného pořadu pozval filmového režiséra Jana Hřebejka, který vystudoval scénáristiku na FAMU. Tentokrát se ho zeptám, proč si scénáře k filmům nepíše sám a jakou hudbu používá ve svých filmech. Prozradí také, co chystá v tomto roce. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista. Oh.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Dozněl nám známý svatební pochod ze Snu noci svatojánské. Hudbu ke hře Williama Shakespearea napsal Felix Mendelssohn Bartholdy a Klaus Peter Flor řídil Bamberské symfoniky. 23. ročník svatováclavského hudebního festivalu od 2. do 28. září opět promění kostely, koncertní sály i další výjimečná místa Moravskoslezského kraje v živou festivalovou scénu. Vedle velkolepých projektů nabídne letošní ročník také řadu komorních koncertů, které představí hudbu několika staletí v podání předních českých i zahraničních interpretů. A já bych vás ráda pozvala na koncert Adama Plachetky, jeden z nejvýraznějších českých pěvců současnosti. Pravidelný host předních světových operních scén se představí v programu věnovanému biblickým písním Antonína Dvořáka a výběru z nejlepších árií Mozartových oper. Za klavírního doprovodu Davida Švece nabídnou 6. září v Ostravském sálu Vesmír večer, který umožní vnímat Plachetku v hlas z jiné perspektivy. Bez orchestřiště a divadelní distance v přímém kontaktu s publikem. Právě písňový recital ukazuje interpreta v jeho nejcitlivější poloze. Každá fráze, význam slova i proměna barvy hlasu se odehrávají téměř na dosah posluchače. Tedy 6. září, Ostravský sál Vesmír a Adam Plachetka a klavírista David Švec. Přesně o 14:30 tu máme menuet, druhou větu z bergamské svity Claude Debussyho na klavír Giulio.

byla Bergamská svita, ze které jsme poslouchali druhou část, menuet od Claude Debussyho. Na klavír hrála Ji Liu. Máme 3:05 a máme tu teď árii z opery Oberon Karl Marie von Webera. I revel in hope and joy again. Tak to přesně bude zpívat tenorista Jonas Kaufmann. Společně s ním si poslechneme orchestr Revolutionnaire Romantique, které řídí John Elliot Gardiner.

Znovu se raduji z naděje a štěstí, tak to byl tenorista Jonas Kaufmann v árii z opery Oberon Karl Marie von Webera. Romantická opera o třech dějstvích s také smluvenými dialogy a samozřejmě pohádkovými motivy a inspirací Williama Shakespearea. John Elliot Gardiner řídil orchestr Revolutionaire Romantic a zpíval tedy Jonas Kaufmann. Teď tu máme 101. symfonii Josefa Haydna. Napsal ji v D-dur, pojmenoval ji Hodiny a my si z ní poslechneme druhou větu Andante. Ondřej Kukal řídí Jihočeskou komorní filharmonii.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Kupte 2 produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
8: Klasik Praha.

Tak to byla La Campanella, což je v italštině zvoneček a je to třetí ze šesti Grand Etude de Paganini. Zkomponoval je maďarský hudební skladatel Ferenc Liszt v roce 1851 a skladba je slavná pro svou extrémní technickou náročnost, rychlé skoky přes klávesy a samozřejmě, jak jste poznali, napodobování zvuku malého zvonku. Na klavír nám hrál Jan Jandó. Tuto hodinu pak uzavřeme polkou z prvního dějství opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Jiří Bělohlávek řídí Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.

0: Dozněla nám hudba z filmu Anežka Boží, což je americký mysteriózní film s Jane Fondovou v hlavní roli. Odehrává se v klášteře v Montrealu a autor hudby Georges Delery byl za tuto hudbu nominovaný na Oscara. David Newman řídil Varese Sarabande Symphony Orchestra a na flétnu hrála Sara Andon. My tu máme další vysílací hodinu, teď je 5:05 a před námi je novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rubrika Novinka týdne tentokrát představuje z Brusu nové album, které vyšlo v pátek 21. srpna na labelu Harmonia Mundi. Belgický orchestr Anima Eterna a španělský dirigent Pablo Eras Casado natočili ve stylově poučené interpretaci a nadobové nástroje další ze symfonií rakouského skladatele Antona Brucknera. Jehož kompozice patří k nejkomplexnějším i nejpompeznějším dílům pozdního romantismu. V návaznosti na před 2 lety vydanou nahrávku symfonie číslo 4 S-dur, takzvané romantické, se tentokrát interpreti pustili do symfonie číslo 3 D-mol, předzdívané Wagnerovská. S Richardem Wagnerem je spojuje nejen dramatický a heroický výraz, ale také známá anekdota, podle níž se právě nad partiturou této symfonie a také nad velkým množstvím piva oba skladatelé spřátelili. Skladbu provází i řada dalších legend, například katastrofální premiéra, kterou Bruckner musel osobně řídit kvůli nečekanému úmrtí původního dirigenta. Během koncertu prý sál průběžně opustilo nejen nespokojené vídeňské publikum, ale nakonec i samotný orchestr. Dokonce i na poměry Antona Brucknera, který často své symfonie revidoval, existuje tato třetí symfonie v neobvyklém množství verzí, celkem v 6 variantách, které vznikly v rozmezí 16 let. Soubor Anima Eterna natočil tu nejstarší z nich a jejich intenzivní provedení, využívající historické dechy a střevové struny, získalo v prvních recenzích nadšenou chválu. Jako hudební ukázku si ze symfonie pošleme. Poslechneme třetí větu dramatické skerco.

Poslouchali jsme dramatické skerco třetí větu ze třetí symfonie Antona Brucknera. A to v nahrávce souboru Anima Eterna, který natočil nejstarší verzi této symfonie a využili tak historické dechy a střevové struny. Natočili tedy dobově poučenou interpretaci a zařadili ji na nové album, které vyšlo v pátek 21. srpna na labelu Harmonia Mundi. Belgický orchestr Anima Eterna a španělský dirigent Pablo Eras Casado. Nás teď čeká hudba Jana Křtitele Vaňhala, je tu první věta z koncertu pro fagot a orchestr C-dur. Budeme poslouchat soubor Rezonance Praga na fagot Ondřej Šindelář.

0: Tak to byla první věta z koncertu pro fagot a orchestr C-dur Jana Křtitele Vaňhala. Poslouchali jsme soubor Rezonanca Praga a fagotistu Ondřeje Šindeláře, dá se říct, že je to jeho projekt, kdy objevil tuto skladbu a kdy znovu objevuje tohoto významného českého klasicistního skladatele. Za chviličku se dozvíte téma pořadu Hudba podle kalendáře s premiérou tento pátek 28. srpna a pak už to bude houslový koncert Ericha Wolfganga Korngolda.
1: Klasik Praha.
2: Ústřední postava frankovlámské školy, první mistr vrcholného renesančního polyfonního stylu vokální hudby, to byl Josquin des Prez. Od jeho úmrtí uplynulo letos rovných 505 let. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořáková Praha. Těším se na vás s mými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na food festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz
7: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Tohle je Klasik Praha.

Poslouchali jsme třetí finální větu z koncertu pro housle a orchestr Ericha Wolfganga Korngolda. Alexandr Schelly řídil Královskou stockholmskou filharmonii, na housle hrál Daniel Hope. Já bych vás ráda pozvala na koncert v rámci 31. Mezinárodního varhanního festivalu. A to na koncert, který se jmenuje Od Bacha až na Dálný východ a proběhne ve čtvrtek 27. srpna v Bazilice svatého Jakuba v Malé Štuparské na Praze 1 od 19 hodin. Poprvé v historii festivalu se představí varhaník z Hongkongu, mladý nadějný Eric Chan. Studoval hru na varhany na Královské hudební akademii v Londýně, kde získal diplom umělce a magisterský titul s vyznamenáním. Během studií získal cenu Harolda Darkeho a několik stipendií. Vystupoval hojně v Anglii, Skotsku, v evropských státech, Austrálii, na Novém Zélandu a v Číně. Mezi jeho významné počiny patří spolupráce s orchestrem a dirigentem Antoniem Papánem a solový koncert v londýnské Royal Albert Hall v rámci proslulých Proms v roce 2014. V poslední době s úspěchem uvádí nový koncertní program, kde kombinuje píšťalové varhany s tradičními čínskými nástroji suonou a dizi, na které hraje jeho manželka Chrysobel Chan. Na koncertě zazní sólové varhaní skladby Bacha a německých romantiků a velkou zajímavostí pak bude poslechnout si čínské lidové nástroje dizi a suonu ve spojení s varhaním zvukem v chrámovém prostoru. Koncert je doplněn videoprojekcí, která umožní sledovat varhaníka i jeho manželku při hře na nástroje. Nenechte si tedy ujít koncert Od Bacha až na Dálný východ ve čtvrtek 27. srpna v Bazilice svatého Jakuba v Malé Štuparské na Praze 1 od 19 hodin. A my tu teď máme árii z opery Norma Vincenza Belliniho. Casta Diva zpívá sopranistka René Fleming.

Poslouchali jsme árii z opery Norma, Casta Diva, vstupní árie hlavní hrdinky Normy, kterou jsme poslouchali s hlasem René Fleming. Hudbu Vincenza Belliniho nám hrál londýnský filharmonický orchestr, který je řídil Sir Charles McCerras.

a zpívali také London Voices. Teď tu máme první větu ze symfonie Pastoralis D-dur Václava Pichla. Marek Štrincl řídí Pardubický komorní orchestr.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená smažák.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
11: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
12: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
11: Mají i pořádný stroje?
12: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Poslouchali jsme Vivo, pátou větu s pozarostlem chodníčku, původně klavírní cyklus Leoše Janáčka, a pátá věta nám zněla v aranži Tomáše Ileho a hrálo České filharmonické kvarteto ve složení Štěpán Pražák, Viktor Mazáček, Jiří Poslední a Jakub Dvořák. Poslední skladbou před 16. hodinou je koncert pro klavír a orchestr číslo 2 F-dur Dmitrije Šostakoviče. Budeme poslouchat třetí větu. Hraje Bostonský symfonický orchestr, který řídí Andris Nelsons, na klavír Yu Javang.

0: Tak to byla rázná třetí věta Allegro z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 F-dur Dmitrije Šostakoviče. Tento svůj druhý klavírní koncert Dmitrij Šostakovič napsal v roce 1957 k 19. narozeninám svého syna Maxima. To byl také později úspěšný dirigent a ten jej hrál při svém absolventském koncertě na Moskevské konzervatoři. My jsme poslouchali Bostonský symfonický orchestr, který řídil Andris Nelsons a na klavír hrála Yuja Wang. Máme přesně 16 hodin, vy posloucháte Radio Klasik Praha a začíná nám podvečerní vysílání a začneme hezky, jemně a něžně. Je to druhá věta z koncertu pro milostný hoboj Johanna Sebastiana Bacha.
1: Jsme Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla druhá věta z koncertu pro milostný hoboj Johanna Sebastiana Bacha. Hrál nám soubor The English Concert a oboj d'amore řídil Albrecht Mayer, řídil hrál. Teď si uděláme výlet na Jupiter. Jupiter, co by posel radosti, tak to je čtvrtá věta ze svity pro orchestr s názvem Planety Gustava Holsta. Paul Freeman řídí Český národní symfonický orchestr.

Planety, tak to je sedmivětá orchestrální svita anglického skladatele Gustava Holsta. Napsali ji mezi lety 1914 až 1917. A my jsme poslouchali čtvrtou větu s názvem Jupiter posel radosti. Paul Freeman řídil Český národní symfonický orchestr. A teď tu máme hudbu z filmu Sweeney Todd, Ďábelský holič z Fleet Street, Stevena Sondheima. Hrají filharmonici města Prahy na flétnu Petra Dolejší.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na čarodějnické filmy. Vedle Harryho Pottera a Pána prstenů zazní například ukázky z filmů jako Čarodějky z Eastwicku nebo Magická posedlost. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Ladíte Klasik Praha.

Slavné zborové Aleluja z oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla poslouchali jsme Scholars Baroque Ensemble. Festival klasické hudby Za poklady Broumovska otevírá každé léto brány unikátní skupiny broumovských kostelů, které rozeznívá podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Já bych vás ráda pozvala na závěrečný koncert, který se odehraje tuto sobotu 29. srpna od 18 hodin v kostele svatého Vojtěcha v klášteře v Broumově. Vystoupí na něm Filharmonie Hradec Králové, Kýnův smíšený sbor se sbormistryní Zuzanou Kadlčíkovou a dirigent Jan Valta. A když tedy jméno Jan Valta, tak na programu bude fenomén posledních let. Počítačové hry vykazují velký progres a nesou prvky Gesamtkunstwerk. To akcentuje závěrečný koncert festivalu jako téma. Špičková hudba jako jeden ze základních stavebních kamenů celku. Propojení linií nové tvorby a klasického díla. Takže zazní svita z herní hudby Kingdom Come Deliverance, Requiem, a zazní části z Mozartova Requiem Demo. Tedy závěrečný koncert festivalu Za poklady Broumovska 29. srpna od 18 hodin v kostele svatého Vojtěcha v klášteře v Broumově. A my tu teď máme první biblickou píseň z cyklu biblických písní Antonína Dvořáka. Zpívá basista Jan Martiník.

Oblak a mrákota je zvukol něho, tak to byla první biblická píseň Antonína Dvořáka, kterou jsme poslouchali v orchestrální úpravě. Hrála Česká filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek a zpíval basista Jan Martiník. Pokračujeme dál klasicistní hudbou, je tu Michael Haydn a jeho koncertino pro lesní roh a orchestr D-dur, zazní druhá věta.

Koncertino pro lesní roh a orchestr D-dur, tak to složil rakouský hudební skladatel Michael Haydn, mladší bratr slavnějšího Josefa Haydna. My jsme poslouchali druhou větu, Allegro Manon Troppo v podání Haydn Ensemble Prague, který řídil Martin Petrák, a na lesní roh hrál Přemysl Vojta. Je 6 minut po 4:30 a před námi je druhá věta z Scherzo ze symfonie pro varhany a orchestr Aarona Coplanda. Michael Tilson Thomas řídí San Francisco Symphony Orchestra, na varhany hraje Paul Jacobs.

Doznělo nám skerco, druhá věta ze symfonie pro varhany a orchestr Aarona Coplanda. Michael Tilson Thomas řídil San Francisco Symphony Orchestra, na varhany hrál Paul Jacobs. Preludium Fisdur, tak to je skladba Dmitrije Šostakoviče. Budeme poslouchat Julianu Avdějevu.

0: Poslouchali jsme preludium Fis-dur ze 24 preludií a fug Dmitrije Šostakoviče. Cyklus z 50. let 20. století, kdy se Šostakovič inspiroval Bachovým dobře temperovaným klavírem. My jsme poslouchali nahrávku Juliany Avdějevy.
1: Klasik Praha. Hned vedle slavného operního domu Teatro alla Scala se v budově Casino Ricordi nachází muzeum věnované historii i současnosti tohoto prestižního milánského operního domu. Vypravíme se tam v dalším dílu našeho pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
2: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
4: Letis Aerofilms do metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otello a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
9: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
3: Tohle je Klasik Praha.

Poslouchali jsme píseň Hymn de Transporté, kterou napsal Igo Adel. A jako jediná z Igových dětí přežila svého otce, ale polovinu života strávila v ústavní péči kvůli duševní nemoci a tuto báseň, kterou Igo Adel zhudebnila, napsal Viktor Igo v roce 1855 na podporu politických vězňů vyhoštěných do trestanecké kolonie ve francouzské Guajadě. Poslouchali jsme orchestr Viktor Igo, který řídil Jean-François Verdier a zpíval nám sbor dijonské opery a basbaritonista Lorán Naury. Ještě než si pustíme poslední skladbu v této vysílací hodině, tak se pojďme podívat o dvě hodinky později, kdy začíná večerní vysílání. V 19 hodin dnes slavná auditoria a Jiří Vejvoda vás vezme do Muzea Teatrale alla Scala, tedy divadelní muzeum La Scala v Miláně. Je jedním z nejvýznamnějších světových muzeí věnovaných historii opery, baletu a divadla. A nachází se přímo v budově slavného operního domu Teatro alla Scala. Ve 20 hodin tu pak máme koncert bez smokingu, dnes zaměřeno na viol, na housle a zazní koncert Antonína Dvořáka a pak tu máme ve 22 hodin hudbu Stříbrného plátna a dnes se Nikola Bojčev bude věnovat projektům, které má v tom nejlepším slova smyslu na svědomí americká herečka, režisérka a producentka Sally Margaret Fieldová. Tak to byla pozvánka k dnešnímu večeru a teď je před námi hudba Karla Filipa Emanuela Bacha, první věta z jeho 6. symfonie E-dur.

Tak to byla druhá věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 5 S-dur Ludvíka van Beethovena. Jeho poslední klavírní koncert, nejslavnější, dalo by se říct, skladba vznikla v letech 1809 až 1811. Má přezdívku císařský, ale to nevymyslel Beethoven, ale vydavatelé. Psal Beethoven ten koncert totiž psal v období napoleonských válek ve Vídni. Siam Navia Londeal Genti, tak to je árie z opery Olympiáda Antonia Vivaldiho. Marek Štrincl řídí muziku Floreu a zpívá sopranistka Simona Šaturová.

Tak to byla árie z opery Olympiáda Siamna Viallondel Genti. Zpívala sopranistka Simona Šaturová a hrál soubor Muzika Florea, který řídil Marek Štrincl. Je minuta po 17:15 a před námi je hudba z filmu Království nebeské. Film z roku 2005 s hudbou Harry Gregsona Williamse.

0: Klasik Praha.
1: Poslední letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, jehož hosty byli členové souboru Muse Equality, kvinteta hrajícího v obsazení smyčců, cymbálu a akordeonu, které propojuje klasickou hudbu s folklorem, a to ve vlastních originálních úpravách. Více se dozvíte v repríze 25. srpna od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Špičkoví světoví varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
8: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
7: Mají i pořádný stroje?
8: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
2: Posloucháte Klasik Praha.

V bambusovém háji, tak to je píseň z cyklu Čtyři písně na slova čínské poezie, která v roce 1944 vznikla v Terezíně. Napsal ji Pavel Haas a věnoval ji svému spoluvězni, basistovi a skladateli Karlu Bermanovi. Pavel Haas, který byl zavražděn v Osvětimi v roce 1944, zpívala mezzosopranistka Bela Adamová, na klavír hrál Michael Gess. Oslavou a dárkem k prvnímu školnímu dni bude znovu mimořádný koncert v nádherné Smetanově síni obecního domu. Tentokrát malým i velkým posluchačům představí symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Jana Kučery hudbu z večerníčků a pohádek. Navážeme tedy na minulý rok, kdy si ve Smetanově síni hrál Krtek v rytmu hudby Vadima Petrova. Tentokrát si poslechneme jeho laskavou hudbu ke krkonošským pohádkám, ale i hudbu jiných skladatelů, kteří to nejlepší ze sebe vydali dětem. Luboš Fischer a Arabella, duo hitmakerů Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák, Anep Lotrando a Zubejda či Tři veteráni. Prostě samé hity v kouzelném plášti symfonického orchestru a dětských hlásků. 1. září v úterý ve 14 hodin obecní dům Smetanova síň, hudba z večerníčků a pohádek, účinkují pražští symfonikové, pražská kantiléna a dirigent a moderátor Jan Kučera. A teď nás čeká předehra k opeře Straka zlodějka Joaquina Rossiniho.

Tak to byla předehra k opeře Straka zlodějka Joaquina Rossiniho. Hrál symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Válka. A teď tu máme Est is Vollbracht z oratoria Janovy Paše Johanna Sebastiana Bacha. Dokonáno jest bude zpívat altistka Delphine Galou.

Dokonáno jest závěrečná slova Ježíše Krista na kříži z oratoria Janovy Pašie Johana Sebastiana Bacha. Mark Minkovský řídil Les Musiciens du Louvre a zpívala altistka Delphine Galou. Riffy pro každého, tak to je třetí část z preludiu, fugy a riffu pro klarinet a jazzový soubor Leonarda Bernsteina. Na klarinet hraje Alessandro Carbonare.

0: Klasik Praha.
1: Georg Philipp Telemann zkomponoval kolem stovky instrumentálních koncertů. Čtyři z nich, napsané pro různé dechové nástroje, si poslechneme v dalším dílu pořadu Švédský stůl v ukázkové interpretaci souboru Musica Antiqua Köln. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
6: pak hrnky,
5: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
6: škola volá.
7: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Tak to je první věta ze symfonie číslo 99 S-dur Josefa Haydna. Roger Norrington řídil London Classical Players. Tuto hodinu před zprávami o 18. pak nám uzavře svět Luny Claude Debussyho. Hraje soubor Made in Berlin a houslista Ray Chen.

0: To byl Svetlany Claude Debussyho soubor Made in Berlin a houslista Ray Chen. Je přesně 18 hodin a pro vás jsou tu další, pro dnešní den poslední zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Platy ve veřejném sektoru se už od příštího roku budou navyšovat podle růstu průměrné mzdy. Zcela se pak změní systém jejich tarifních tabulek, kdy bude nově mezi jednotlivými třídami rozdíl ve výši minimálně 4%. Výjimkou budou pedagogové a akademici, počítá s tím vládní plán, čeká se ještě na stanovisko odborů. České dráhy zvítězily v obrovském tendru na zajištění dopravy v Praze a Středočeském kraji. Vybraný dopravce bude provozovat příměstské vlaky. Praha a kraj za to společně zaplatí více než 165 milionů korun. V Liběchově na Mělnicku se v červenci a srpnu objevila sršeň asijská. Podle agentury ochrany přírody a krajiny zatím není jasné, zda se jednalo o osamoceného jedince nebo zda se někde nachází hnízdo. Prosí proto veřejnost o pomoc při monitoringu invazního druhu, který likviduje včelstva i další hmyz. Pražské národní divadlo zahájilo 24. srpna svou 144. sezónu tradičním setkáním zaměstnanců, při němž předalo ceny ředitele Národního divadla pro umělce do 35 let. Mezi oceněnými jsou tanečnice Nana Nakagawaová, tenorista Daniel Matoušek, tanečník a akrobat Matyáš Ramba a herec Zdeněk Piškula. Do síně slávy Národního divadla byl uveden tenorista Štefan Margita. Teplota světových oceánů dosáhla v pátek 21. srpna nejvyšší hodnoty v historii měření. Vysoké teploty způsobuje kombinace globálního oteplování a rychle zesilujícího jevu El Niño. Rekordní teploty oceánů mohou mít vážné dopady na globální i regionální počasí. A jaké bude počasí zítra? Oblačno až zataženo, zpočátku hlavně na severu, později jen výjimečně i polojasno. Ojediněle na severovýchodě a východě dopoledne místy přehánky nebo déšť. V Čechách od jihozápadu během dne postupně srážky. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Tak to byly zprávy o 18. My tu teď máme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme čtvrtou větu ze smyčcového kvartetu číslo 15, D mol Wolfganga Amadea Mozarta a hrál nám soubor Katior Mozaik. Je 13 minut po 18. hodině a Jonas Kaufmann nám poví něco o ženě, jakou nikdy v životě neviděl. Donna non vidi mai z opery Manon Lescaut, Giacomo Pucciniho.

Donna non vidi mai aria z opery Manon Lescaut Giacomo Pucciniho. Antonio Pappano řídil orchestra de l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, zpíval tenorista Jonas Kaufmann. Lidský hlas nám vystřídají instrumentální nástroje. Je tu koncert pro dvě trubky a hoboj D-dur Antonia Vivaldiho.

Poslouchali jsme koncert pro dvě trubky a hoboj D-dur Antonia Vivaldiho. Rinaldo Alessandrini řídil Academia Concerto Italiano. Malovat se dá i hudbou, a tak tu máme akvarel číslo 2 Frederica Delia. Benjamin Britten řídí English Chamber Orchestra.

0: Akvarel číslo 2 Frederika Delia, skladbu, kterou do této orchestrální podoby upravil Deliův přítel a spolupracovník Eric Femby v roce 1932. My jsme poslouchali English Chamber Orchestra, který řídil Benjamin Britten. Za chviličku se dozvíte, kdo bude mým hostem v sobotu 29. srpna v pořadu Na osobní notu. Pokud nebudete mít čas poslouchat, pak stejně jako všechny naše pořady si můžete tento rozhovor najít v podcastových aplikacích nebo přímo na našich webových stránkách. A pak už to bude téma z filmu Případ Thomase Crowna, hudba Michela Legrana.
1: Klasik Praha.
2: Moji další hosté mají společné snad všechno. Jsou manželé, oba dva jsou pěvci a to nižší hlasy. Společně tráví volný čas třeba na závodech Spartan Race. Společně odspívali celou řadu inscenací a teď se připravují na provedení opery La Serva Padrona, kterou přímo pro ně přebásnil Jarek Nohavica a provedou ji na podzim v Mnichově Hradišti. Na osobní notu si se mnou povídala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Skladatel Michel Legrand složil slavnou hudbu k filmovému krimi snímku Aféra Thomase Crowna z roku 1968. Za ústřední píseň, kterou jsme právě teď poslouchali, získal Oscara. Nám ji zahráli filharmonici města Prahy. Qui confidunt in domino, skladba Krištofa Haranta. Poslechneme si ji v podání souboru kapela Mariana pod vedením Vojtěcha Semeráda.

Qui confidunt in domino, tak to je skladba, kterou napsal Krištof Harant z Polžic a Bezdrušic a toto šestihlasé moteto, které složil v Jeruzalémě v září 1598, nám podal soubor kapela Mariana, který řídil Vojtěch Semerád. Předposlední skladbou dnešního podvečerního vysílání je pak druhá věta z deváté symfonie Antona Brucknera. Jakub Hruša řídí Bamberské symfoniky.

Dozněla nám druhá věta Scherzo z 8. symfonie, pardon, z 9. symfonie Antona Brucknera. 8. symfonii věnoval totiž Anton Bruckner císaři Františku Josefu I., kdežto tu 9. věnoval mému milovanému bohu. Jakub Hruša řídil Pamberské symfoniky. Je tu poslední skladba dnešního podvečerního vysílání a tou je první věta z houslového koncertu G-moll Samuel Coleridge Taylora. Hraje soubor Čineke, který řídí Kevin John Edusej a na housle Elaina Jurijoistý. Mirka Časarová se s vámi loučí, přeji vám krásný večer.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha. Slavná auditoria.
7: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
8: Už delší dobu se jednou měsíčně vydáváme do míst, kde je hudba připomínána vzpomínkami na pěvkyně či pěvce, na skladatele či na dirigenty. Prostě na osobnosti, které stělesňovaly svoji epochu tak výrazně, že se staly nadčasovými. Může mít ale muzeum také hudební instituce, jmenovitě operní divadlo? No, úplně obvyklé to není, ale třeba v Paříži nebo v Miláně se něco takového vybudovat podařilo. Muzeum pařížské opery, čili Palais Garnier, si ponechme na jindy. Dnes zamíříme do Musea della Scala, neboli v doslovném překladu Musea žebříku. Což zní natolik divně, že si to vyžaduje letmé vysvětlení. Psal se rok 1381, když byl v srdci Milána postaven nový kostel nazvaný Santa Maria della Scala. Přežil zde bezmála 4 století, než se usoudilo, že jeho statika je nestabilní a musí být zbořen. Na pokyn císařovny Marie Terezie, do jejíž panovnické gesce toto území roku 1776 patřilo, se zároveň rozhodlo o dalším osudu tohoto jedinečného pozemku. Bude na něm stát operní divadlo, ikonická milánská skala. Proč se jmenuje právě tak, bývá mylně vysvětlováno. Pracuje se totiž s předpokladem, že tímto italským slovem jsou nazývány pouze schody, schodiště. A tak se koumá, jestli se do kostela chodilo právě po nich a pokud zda na to nějak navazuje divadlo. Jenomže příběh má jiné historické základy. Výstavbu zmíněného kostela musel koncem 14. století někdo financovat. Úkolu se ujala společensky aktivní manželka milánského vládce Beatrice Regina, pocházející ze šlechtického rodu Scala. Proč se tak nazýval? Protože si do štítu, přesněji do erbu, vetkl žebřík, neboli skalu, jak zní druhý význam tohoto slova. Ať už znázorněn ve struhé podobě, nebo obohacen sedícím orlem, byl tento heraldický žebřík symbolem cesty vzhůru, životem, pracovní kariérou, společenským prostředím. Po kostelu Santa Maria della Scala zdědil pak tento přídomek i operní svatostánek, proto správný překlad názvu Teatro Scala zní divadlo žebříku. A v jeho bezprostředním sousedství vzniklo před více než 100 lety Museo della Scala, věnované Verdimu, Rossiniu a dalším velikánům opery. Prostě muzeum nejslavnějšího žebříku. Vydejme se tam. Čím jiným tedy otevřít dnešní pořad, než duetem z opery Hedvábný žebřík Joaquina Rossiniho. Zpívat budou Eva May a Bruno Pratico, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Marcello Viotti.

Mít za soupeře jednoho z nejbohatších mužů planety a přeplatit ho, to se nepodaří jen tak někomu. Výjimkou se počátkem minulého století stala trojice mužů, které v jejich smělém plánu podpořilo 50 nejvýznamnějších osobností města Milán a po jistém váhání rovněž italský stát. Psal se rok 1911, když se malíř Lodovico Poliagi, historik umění Ettore Modigliani a skladatel i libretista v jedné osobě Arrigo Boito, dozvěděli přelomovou zprávu, připutovala z Paříže a oznamovala, že vážený starožitník Jules Sambon pořádá aukci, ve které kromě jiných předmětů na čele s cennými mincemi nabízí ke koupi ucelenou sbírku dokumentů týkajících se proslulé milánské skaly. Ty přece nemůže koupit kdokoli, ani ten J.P. Morgan, americký miliardář, který se o ně uchází, mysleli si pánové. A podařilo se nemožné, tudíž se sluší trojlístek zakladatelů muzea skaly představit trochu blíž. Kdo byli ti pánové, kteří stáli u zrodu sbírky, jež se stala pýchou Milána i celé Itálie. Místním rodákem, pocházejícím z vyšších kruhů, byl výtvarník Poliagi, který svými malbami vyzdobil řadu významných staveb. Například jeho Pieta dodnes krášlí vchod do kaple ve městě Monza. Právě tam se, mimochodem, počase uchýlil. Jeho dům se stal malým muzeem, ale o větší a mnohem významnější muzeum se Lodovico zasloužil v Miláně. Na to, jak se muzejní sbírky tvoří, klasifikují a dělí na archivní a na přístupné veřejnosti, byl dlouholetý ředitel milánské galerie Breda, kunsthistorik Ettore Modigliani, odborníkem. Muž pozoruhodného osudu, který se musel za druhé světové války skrývat kvůli svému židovskému původu, ale pak se ke svému poslání sběratele vrátil. O tom, co všechno ho čeká, neměl samozřejmě ponětí roku 1911, kdy přizval ke smělým plánům na vznik muzea skaly známého skladatele, libretistu, básníka a publicistu jménem Arrigo Boito. Také tento autor opery Mefistofeles měl pestrý život. Vystudoval konzervatoř, ale bojoval v Garibaldiho armádě za nezávislost a sjednocení Itálie. V Paříži se Boito jako mladík seznámil s Verdim, když ale poté po vzoru Richarda Wagnera sepsul ve svých recenzích italskou operní tvorbu, měl co dělat, aby mu maestro Giuseppe odpustil. Stalo se. A díky tomu vznikly dvě poslední Verdiho opery, Otello a Falstaff, právě na Boitova libreta. Když se prý činorodý Arrigo ohlížel ve stáří za svým životem, nejvíc ze všech svých počinů si vážil zásadního podílu na vzniku muzea, které se nalézá v sousedství milánského operního domu Scala. A je tady další duet, tentokrát ze zmiňované Boitovy opery Mefistofeles. Zpívat budou Montserrat Caballé a Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra řídí Oliviero de Fabritis.

Jedna věc je získat v aukci různorodé dokumenty mapující okolnosti spojené s barvitým osudem Milanské skaly, ale druhá pak otázka jejich trvalého umístění. Na pomoc v této klíčové záležitosti naštěstí přispěchala vážená dynastie vydavatelů hudební literatury, jakou už tehdy na prahu první světové války byla rodina Ricordiů. Zrovna se totiž do svého nového sídla stěhovala z budovy, těsně přiléhající ke skale, a nabídla ji jako muzejní sídlo. Když Muzeum skaly roku 1913 zpřístupnilo své sbírky veřejnosti, čítali přibližně 10 000 svazků zaměřených na operní recenze, divadelní vědu, biografie hudebních tvůrců či interpretů a samozřejmě na cenné partitury. Postupně se díky nákupům či darům sbírka rozrostla o obrazy a sochy spjaté s hudbou a o cenné hudební nástroje. Dnes má Muzeum skaly v majetku kromě 6 000 operních libret též na 7 000 návrhů operních kostýmů, přes 2 000 scénografických návrhů či více než 10 000 ukázek korespondence mezi skladateli, pěvci, režiséry. Vejít do tohoto království znamená ocitnout se hned vedle skaly v prostředí připomínajícím ze všeho nejvíc ohromný patricijský byt o mnoha místnostech. Návštěvníky vítá rozlehlá vstupní hala, vyzdobená bystami skladatelů od Paisiela po Pucciniho. Čestné místo zaujímá i socha samotného architekta skaly, jímž byl v 70. letech 18. století Giuseppe Piermarini. Jedinečnou výzdobu první z muzejních místností tvoří obrazy jistého Evarista Baskénise, výtvarníka, který se inspiroval květinovými zátišími od pověstného Archimbolda. Jen místo ovoce, kterým své pugéty kdysi zdobil dvorní malíř Rudolfa II., rostou na Evaristových plátnech nejrůznější hudební nástroje. A tak to jde místnost za místností. Každá má v muzeu skaly něco pozoruhodného, včetně tematické odbočky žánru komedia dell'arte. Přece však sbírkám vévodí příběhy osobností hudebního života. Například dvou slavných pěvkyň minulosti, které se každá jinak proslavily mimo jiné stvárněním postav z oper Joaquina Rossiniho. Zatímco jeho manželka, sopranistka a příležitostná skladatelka Isabella Colbrán se dožila 60 let, mladší Marie Malibran vyměřil osud sotva polovinu zmíněného času. Samozřejmě, že jádrem muzejních sbírek zaměřených na Milánskou skalu jsou dokumenty spjaté se zlatou érou 19. století a jejího hlavního protagonisty Giuseppe Verdiho. Nezapomíná se ale ani na příběhy velkých dirigentů typu Artura Toscaniniho. A jedna z místností je věnována poctě vydavatelské firmě Ricordi. Já tu řeč i o operách Giuseppe Verdiho, a tak si teď dopřejme sborovou scénu z Verdiho opery Otello. Účinkovat budou členové Chicagského symfonického sboru a orchestru pod taktovkou Ricarda Muttiho.

V každém muzeu hodném tohoto označení je ale očím běžných návštěvníků ukrytý depozitář. Zde v muzeu Scully se nazývá knihovna Livie Simony, protože tak si to v roce 1952 přál její syn Renato. Tehdy nedlouho před svou smrtí ve věku 76 let věnoval Renato Simony muzeu 54 tisíc různých svazků pod jedinou podmínkou, že knihovna ponese jméno jeho maminky, která mu jako samoživitelka kdysi umožnila přežít dětství v bolestné chudobě. A pomohla mu pak i v počátcích jeho letité dráhy hudebního kritika, recenzenta a dramatika. Navštívit muzeum Scully v Miláně není záležitost několika hodin, sem je třeba se vracet a nechat na sebe působit jak elegantní prostředí, tak především ohromně členité bohatství dokumentů nejrůznějšího druhu. Opera je tu královnou, zvoucí své obdivovatele do svébytného světa hudebního divadla. Závěrečná hudební ukázka bude z pera čtvrtého z operních velikánů Giacoma Pucciniho. Zazní unikátní symfonická svita z jeho opery Tosca, kterou sestavil dirigent Carlo Rizzi. Ten také bude v této svitě řídit orchestr Velšské národní opery.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Profi volňa, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoly, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto@poli.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
5: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
7: Koncert bez smokingu vám přináší
6: Klasik Praha.
8: Dnes večer se na Klasik Praha budeme věnovat hudbě českého skladatele Antonína Dvořáka. Poslechneme si jeho slavný koncert pro violončelo a orchestr H-moll a neméně krásný koncert pro housle a orchestr A-moll. Kompozice violončelového partu spadá do posledního školního roku Dvořákova působení ve Spojených státech. Skladatel nikdy k formě koncertu zvlášť netíhl. Zatím měl na svém kontě pouze dva instrumentální koncerty s orchestrem. A sice klavírní z roku 1876 a o 3 roky mladší houslový. K nim lze částečně připočítat ještě výtvor Dvořákova mládí, koncert pro violončelo s doprovodem klavíru, který zkomponoval ve svých 24 letech na žádost kolegy violončelisty z orchestru Prozatímního divadla. Tento raný koncert však považoval za ztracený a bezcenný. Jeho rukopis byl objeven až 21 let po skladatelově smrti. Violončelo navíc Dvořák neuznával jako sólový nástroj, podle dochovaného výroku prý nahoře huhňá a dole brumlá. Na podzim 1894 se přesto překvapivě rozhodl pro kompozici violončelového koncertu. Sám se k tomu v dopise příteli Alojzi Géblovi vyjádřil takto. Právě jsem dodělal první větu koncertu pro violončelo. Nedivte se tomu, já sám se divím a divím dost, že jsem se k takové práci odhodlal. Světová premiéra koncertu se konala 19. března 1896 v londýnské Queen's Hall. Dirigoval ji sám autor. Kromě violončelového koncertu byla z Dvořákova díla na programu ještě symfonie číslo 8 G-dur a prvních 5 biblických písní ve skladatelově úpravě s doprovodem orchestru. Premiérové recenze byly velmi pochvalné, a to jak z hlediska samotného díla, tak z hlediska interpretace. U Dvořáka violončelo nedominuje a proto je koncert daleko zajímavější než skladby tohoto typu v minulosti. Ani jeden virtuózní takt není určen pro čelo. Každý opravdový hudebník musí okamžitě pocítit hluboký obdiv ke kráse a lahodnosti této skladby. A to jsme ještě nemluvili o skvělé a vynalézavé instrumentaci. Dvořák napsal téměř ideální čelový koncert. Houslový koncert A-moll je pak považován za jedno z vrcholných děl Dvořákova takzvaného slovanského období. Vznikl v sousedství první řady slovanských tanců, české svity, slovanských rapsodií nebo symfonie číslo 6 D-dur, s nimiž je svázán výraznou, lidově zabarvenou melodikou a celkově pozitivním laděním. Ve stylizaci houslového partu skladatel v maximální možné míře využívá možností zpěvného výrazu nástroje, zatímco v rovině orchestru znovu potvrzuje svůj smysl pro plnost a znělost orchestrálního pléna. Dílo se řadí k nejoblíbenějším a nejčastěji uváděným výtvorům svého autora a dnes neodmyslitelně patří k základním dílům světového houslového repertoáru. Obě Dvořákova díla zazní dnes ve skvělé interpretaci. Českou filharmonii povede dirigent Jiří Bělohlávek a solových partů se postupně ujmou violončelistka Alisa Wallerstein a houslista Frank-Peter Zimmermann. Nezbývá než popřát krásný večer s Dvořákovou hudbou.
6: Koncert bez smokingu
7: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě. Hudba stříbrného plátna.
1: Nejlepší filmové melodie.
2: Dobrý poslech Rádia Klasik Praha přeje Nikola Bojčev. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Dnes se společně vydáme po stopách herečky, která měří sice jen 157 cm, ale svým talentem a energií si podmanila celý Hollywood. Je to Oscarová Sally Field. Začneme filmem z roku 1979, který ze Sally Field udělal definitivně prvoligovou herečku a vynesl jí prvního Oscara. Drama Norma Rae vypráví příběh obyčejné dělnice z textilky, která se vzepře systému. Autorem hudby je David Shire, který je vedle orchestrálního soundtracku taky spoluautorem ústřední písně s názvem It Goes Like It Goes. I ta získala Oscara.

Po dramatu Norma Rae z roku 1979 se přesuneme o 10 let dál, na americký jih, do malého městečka v Louisianě. Na řadě je snímek Ocelové magnolie. Hudbu k tomuto skvělému dramatu složil legendární francouzský skladatel Georges Delerue. Jeho úkolem bylo hudebně vybalancovat humor a tragédii. Delerue sadil na kombinaci tradičních jižanských prvků, akustické kytary a jemných smyčců, které filmu dodávají hřejivou, ale nostalgickou atmosféru. Sally Field zde exceluje v jedné z nejsilnějších scén kinematografie, jejím monologu na hřbitově. Traduje se, že režisér Herbert Ross tehdy nechal kamery běžet na jeden zátah a Delerueova hudba v této scéně záměrně ustupuje do pozadí, aby vynikl žal matky.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Na začátku 90. let minulého století Sally Field šokovala diváky v napínavém mrazivém thrilleru Podle skutečných událostí. Jako americká matka uvězněná v Iránu bojovala o svobodu pro sebe a své dítě. Snímek nese název Bez dcerky neodejdu. O napínavý a emočně vypjatý hudební doprovod se postaral mistr filmové hudby Jerry Goldsmith. Goldsmith vytvořil velmi progresivní elektronicko-orchestrální partituru. Použil rané syntezátory v kombinaci s tradičními etnickými nástroji, což v divákovi vyvolává intenzivní úzkostní pocit, jaký prožívala hrdinka Betty v podání Sally Field.

pořadu Hudba stříbrného plátna mluvíme o herečce Sally Field. Zvolníme u komedie Táta v sukni. Sally Field sice hrála onu vážnou matku, ale bez její skvělé souhry s Robinem Williamsem by tenhle film nikdy nefungoval. Skladatelem soundtracku byl překvapivě Howard Shore, který později složil hudbu také k Pánovi prstenů. Pro Tátu v sukni vytvořil hravou a elegantní orchestrální hudbu. Nicméně soundtrack se stal slavným především díky geniálnímu zakomponování popových a rockových hitů. Tou nejikoničtější scénou je bez pochyby ta, kde se Robin Williams převlečený za chůvu chopí vysavače jako kytary za doprovodu písně Dude od Aerosmith. Sally Field během natáčení často odbíhala kvůli smíchu.

A před námi je dnes už ikonický příběh Forrest Gump. Sally Field si zde zahrála sice nevelkou, ale naprosto klíčovou roli. Forrestovu milující matku, která mu dala ty nejlepší rady do života. Mimochodem, Sally Field je jen o 10 let starší než Tom Hanks, představitel titulní role. Soundtrack Forrestu Gumpovi je jedním z nejprodávanějších filmových alb všech dob. Skládá se ze dvou částí. Nesmrtelných hitů 60. a 70. let a nádherné orchestrální hudby Alana Silvestriho, který za svoji práci získal nominaci na Oscara. Slavné pírkové téma, které otevírá i zavírá film, je symbolem filmu.

A jdeme do finále. V roce 2026 měl premiéru snímek Pozoruhodně bystrá stvoření, podle knižní předlohy z pera Shelby Van Pelt. Herečka Sally Field se ujala hlavní role příběhu o ovdovělé ženě, která najde nečekané přátelství s neobyčejně inteligentní chobotnicí v akváriu. O hudbu se postaral skladatel a multiinstrumentalista Dixon Hinchcliffe, který hraje na kytaru, housle, banjo a klavír a je zakládajícím členem kapely Tindersticks. Ukázkou jeho práce se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.